在。Za mnou z kuchny pan tak objute reálate. Zrad ty, že jsi proštán, válí